že málem bych se ztratil. Jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.

Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.

Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to

zmenil si za svety. Už nemusím sa budúcnosti báť, už záleží mi na tom, aby každý stretol